Když probudil se, šel zase o dům dál. Já nezapomněl, že tu dnes byl, že k oslavě života číši pozvedal. Ach,

Blahot ke světu, jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě s ní mazertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Míst si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylíza srdce do dna jako talíř, který zrozbil na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít obejmout, obřezat, otevřít.

Hrát se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

kdy potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v Bradě a řasy téměř v Ofině a měla ráda pecky v čokoládě, zbyl jen pecky, asi ne. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, pohledneš se za štěstím a

pozná, tak děláš a nevidí. Jako kdyby se zastavil, tak nemohl být vít. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída, ohledneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

palec zpět. O moc bohatší se vracím z toulek svých. Nesním o přepichu a mám na rtech smích.

len bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaku zní a vidí měsíc

měl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl se do uličku.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a on podívej se z okna.

od někud za den, vždy na čtvrtou dobu přichystán, odcházím, vracím se domů, ale stejně mám takový nekontrolovatelný pocit, že...

každý pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí.

stromy sázím splašeně. Můj posel ztratil paměť a na oslu teď bloudí Arktidou. Nechává se hanět

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

0: 오지.
1: Já město znal,

barvu kůže, ještě se mě nedotýky, je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti indičtí sloni.

sousedově babce, že masony na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání.

ulice, soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, zvony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce, řekla to se ví,

0: zase dunkelo. Navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Je krátce po čtvrté hodině.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

už tam. Na úsměv já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozve dál.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Daná mandelinka bramborová v autobuse.

babi, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho.

kdo písničku voničem s radostí zpívá. Křece leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta

Folk je železná košile. Radio Folk.

samota zapadlá sněhem, k půlnoci hospodář obejde chlév. Křížkem se přežehná pod hvězdnatým nebem, domácím bůžkům nadrobí chléb.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Ček, když narodil se

Srdce ve dví zlámané, chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem led příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít. Ve

flertu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

záleží na tom, jak se člověk nazvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou

A měl jsem zázemí a všeho jsem se vzdal. Kašlal jsem na lidi a na to, jak se tváří.

lezli plot. Život se nádherně blíží, pak přijde věčnej klid.

I když před hodinou začalo léto, od rána sněží stopolů. Závoj, co je rozléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společnosti

se změnila, Rostomile Špulír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

0: krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

V ohrádce za mříště vsadili andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně stvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

Zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěna. Na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna. Rodiče v zozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole. Někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole. Po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

Sama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

0: na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne si hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

pár se zrodila před lety, jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše, jen sobě souzené. Bouři se zmítá, loď na moři,

jinok, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opiu.

Víte, ono holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a máto, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána hřeju svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej preví přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bije v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám všeky, ale si nejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá piráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vidíte, mají dálenky, když kluk se stane tátou. Honíte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou. Což pak nevidíš,

pozdraven tigrov péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven tigrov péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václav můj milý, pozdvihni, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Hodovali pily, Boleslav.

Už Václava bodli, už se rodí báj, Kyrilie, Kyrilia, kněz Charastěj se modlí, Sancti Venceslaj, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v pé.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku.

mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

0: mě starý noční hlídač se svou kujarou. Se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor a nikde písko není.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

як на хребенківка біла. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu zbytku

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisách.

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů. Růžová

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti. Vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl.

polikám na sucho lazaří a měde. Říkám si tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést. Rafičky hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst.

sebou chudí ustát, jakýže dál zemětně kouhrá. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to něco jako

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot.

Prají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus. Napíš

on vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku a někdy sachr nesl. Já šlehala jsem šlehačku, on za ruku mě vzal. A dřív než stuhla smetana,

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

zhubnul, v trávě usnul hned, jak unavenej byl. Přikrytej jen na půl, když Vodekův se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

noc nad hlubinou domů směr ušvet. Kolébá v síti své, jsem usnul hned. Sen dostavil se živý po chvilce o lordu Franklinu a jeho posádce. Se stovkou mužů Franklin zamířil

stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky. Posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvap, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kaňonem, vyklekují plány, kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah.

ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dbat vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karbaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr v dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký manitů, ode všech prašivých banditů. Chuck trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží. Na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe v naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

0: majle cest, zůstane vždy malebnost, dobrej song a čest.
1: Je krátce po 13. hodině.

půjdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějakej divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, předískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará.

krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsme jako prázdný tramvaje z jednoho konce na druhý a na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu.

možná se jednou potkáme. Zhrabaní na stejné hromadě. Budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

0: koni do zlatých oblaků.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mám jít nebo zůstat, jestli zůstat, tak s kým, jestli zmizet, tak kam, ale co pak to vím. Divný větry teď foukají ze všech světových stran, ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas.

až svedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách. Už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Bouřka v kopcích, vinice u vesnic, zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsi ďábel, co mě hladí, jsi třetí strana mince, máš tváře po mamince, jsi nebezpečná, přiznávám, že za to stojí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Co se to stalo? Ve vzduchu kolem nás.

0: požárnický zbor.
1: Chcípali mouchy a praskali futra.
2: Fuksy je začaly schnout.
3: Pípy se vohly a mě prachy šlohly, no
0: Vezův monster show. Vyčadil stovku cigár, po tánce kvaťanatí. Řekl si, že dej požárnický zbor.
1: Chcípali mouchy a praskali futra.
2: Fuksy je začaly schnout.
3: Pípy se vohly a mě prachy šlohly, no
0: Vezův monster show.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálník se tříští,

heaven. Give me that old time religion. Give me that old time.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

cenu, nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete ryzat.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal, a že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

nevinej. Že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Pecos plyne tu a my jsme tady.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako ryby.

Pod pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svýho let, chodec smekne klak.

klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den.

0: Jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V jedným dumku na zarubku měl na schlopech švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ní mjala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravku dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

a včil má robka, rada chlopka, jak on píska, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě rada mám. Věřte mi, Luďkově, že to tak má být, raz za čas čarobce kožu vyprašit, a pak je hodna tak jako ovečka, a má rada chlopečka.

odhozený je na bok. Jsem prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

potkal jsem tě na náměstí. Přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tři, čtyř. Ve mně na výlet, jako když lodě plují chce, mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš, já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem, slib je slib.

můžeš mě slyšet smát se, jak blázen ve slunci sám. Nikoho na mysli nemám, snad jenom útěch ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší nemyslet, to jsou jen stíny, co vidíš za námi dvěma. Hej pane s tamburínou, zahraj píseň svou.

kočky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavej chlan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnej chrán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: 三。
1: Folk na srci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Chtěl bych poděkovat docentovi Spritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

Jan. Pro ně námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech. Před očima stále její tvář,

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždy.

švagr. Švagr není balík z lontu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

Prožili jsme spolu, i když se to nezdá, i několik týdnů na koleji hvězda. Půlku mýho srdce v pokoji si měla, jak to, že si na to

Když jsem se zbudil, nebyla si tady. Dokola jsem chodil, nevěděl si rady. Rozbolelo slunce, rozbolela duše, rozbolelo srdce.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vstupu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Napadá mě

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem práska. Červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba

0: ti buš, lepšího, co můžeš chtít, šanci ber a jen to zkus, pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením a já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem vzkázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

hovězinou, jo, těch obstarám si dost. Pudeň v škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, mětně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně.

si zasni, mistře Buriané. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí, opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá, i hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitý.

holky barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si hodí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

trička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zub. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem

jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornelamuty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

kde bojovat s lotrychaničemi, Donald, kde bojovat se svými zbraněmi, za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, kdo zbraň s ním

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Ze schránky vypadlo, bělu skvoucí zvadlo, divše jsem si nesel tyhle fóry, nemám rád. Je jakýho šlejšku, co

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.
1: Mám hlavu línou jak noční vavřinec.

právo do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

a já chtěl svítit na tvých cestách. Byla zvíra, kterou uctíval jsem potají. Do půl těla svlečena si mě prosila, ať počkám.

Až přijde zima, listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usneme.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Širé a nekonečné jsou pláně carské Rusy, na nich se krčí ve své píše směšná panská usedlost. Nikita Ivánič tam vládl sotva stovce lidských duší, teď leží na marách a v domě nezvaný je host. Proč po něm netruchlí jeho mladá žena a dveře ložnice jsou na dva zámky zamčené a tváře sloužících jsou jak kamenná stěna. V rozsudku zažloutlém se možná dočteme.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou svými verši dojatá.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

0: kousek na světlo do spáru poezie. Tvou hlavu držím ve svých dlaních jako král.
1: Už se mi popletlo, kdo zemřel a kdo žije.

sídlišti starý noviny. Prázdnej dům bez hlasu, prázdno, prázdný postele, mám předstírat noblesu, ta samota mě sežere.

kukuřičího másla vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma.

kysícího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohán posnídá, pak ho ten zlý pohán.

Tma a plakala, stála za dveřma a plakala. Ach, moje matičko, neplakej, ležím já v rosičce studenej, ležím na travě.

talíř vložitě. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu promluví.

karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozdělal.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: To, co dělá píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý, jak nám ve svém textu naznačil. Kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz,

Hráči pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

už není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen diskotle, pára dodá pístu tlach.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kvety o Římu, v bytě plném kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: Escuchetma.
1: Vlna pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Právě otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovič skočka šije na tebe boudu. Život je stěhování těžkých lávových soch. Zbírka usklejch pomlázek z Velikonoc.

0: Těl kapre nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady Linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká, kdo na ulici ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchar upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

prout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se bojí, ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí, o ty střevíce,

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Dobot uší proudem teklo, tíseň obrovská.

kdo ví. Zase uvidím svět v absolutním negliže. Sesmulím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pod mě polil, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej řík. Budu jen stlát v myšlenkách zmatených.

a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

přihnal parťák Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

Do postele stop, je dopyto, je dohráno, je ráno. Nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Prošla si kolem vsi, blikla luna.
1: Blikla luna.
0: Proto tě do pasti, kterou tu má.
1: Kterou tu má.
0: Chytil a teď jsem